0: otlačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.

Tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si plaťte. Z letiska zdraví, váš Kamil Peteraj.

0: tlačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.

0: otlačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.

0: otázkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.

0: otázkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.

zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocní z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem života znalých, ale v skutečnosti malých lží.

bude ti dobré. Svet bude krásny a nebo modré. A opri sa o mňa a zabudneš na to.